leið. Í gangi dveið Dona Bonica gangi dóitna Nind gilt mér mænind kam í fulanga Í bí mér tsfrei und bring mér nit kfanga Weit, weit, weiter vor dir